0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, Dádej Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a hlavně na sůl. Život, jako známe, potřebuje tekutou vodu a snesitelné teplo. Mars nabízí obojí, jenže nikdy naraz. V noci stoupá vlhkost, ale klesne to na minus 80 stupňů. Ve dne se ohřeje na nulu, jenže slunce veškerou vlhkost okamžitě odpaří. A teď to přijde. Tým Anny Bognárové z Univerzity ELDE popsal, jak by se s tím mohly poradit krystalky soli. Za mrazu se halit stáhne asi o 0,5%. Otevřou se mikroskopické pukliny, sůl naseje vodu ze vzduchu a ráno se krystal teplem rozepne a trhlinku zavře. Uvnitř zůstane kapalná voda, chráněná před ultrafialovým zářením, ale s dostatkem světla na fotosyntézu. Jak píše Universe Today, obdobně žijí cyanobakterie v chilské Atakamě. Kosmické záření a chloristány zůstávají problémem. Jistota to není žádná. Tak si dnes u večeře solte trochu velkorysej, ať máte s Marsem něco společného.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zoon Rádia a Hučí kučí tance. Apple TV Plus přivádí Pohřešovanou, Netflix nabídl další prostor pro Tylera Perryho a jeho úspěšnou sérii Proč jsem se to vlastně ženil. Disney Plus sází na Made in Korea a Mel Gibson prozradil, co nás čeká v pokračování U mučení Krista. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíš a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: call 000. Can I have the nature of your emergency, please?
1: It's said to call this number for help. I'm lost. I don't know how to get home again.
0: It's okay. You've done the right thing. But the good news is I've got you on my screen here. My name is Ian. Can you tell me your name?
1: Sarah.
0: Sarah.
1: Maybe it's Mags. I don't know.
0: Did you say Mags? Can you say again, please?
2: Na Apple TV Plus dnes startuje australský thriller s názvem Pohřešovaná. Ian Ridley byl policejní detektiv. Před 11 lety mu ale beze stopy zmizela malá dcera Maggie a jeho život se rozpadl. Dnes sedí u telefonu jako operátor tísňové linky a jediné, co ho drží nad vodou, je tvrdohlavé odmítání připustit, že by dcera mohla být na dobro pryč. A pak jednou přijme volání o pomoc od dospívající dívky a je si jistý, že na druhém konci linky slyší Maggie. Od té chvíle neexistuje nic, co by ho zastavilo. Hlavní roli si zahrál Patrick Bramall, držitel ceny Godem, kterého znáte jako sympaťáka z komedie Colin from Accounts. Tady ale žádné legrácky nečekejte. Po jeho boku hraje britská herečka Maxine Peake a australský herec Brandon Cowell. Za kameru se postavil německý režisér Christian Schwochow, nominovaný na cenu Emmy, který má na kontě epizody Koruny nebo špionážní drama Mnichov na prahu války. Seriál je adaptací románu Ryana Davida Jana The Dispatcher a scénář z něj vytáhl Chris Marksa. 6 epizod, temná atmosféra a otec, který 12 let odmítá vypnout naději. Seriál Pohřešovaná najdete ode dneška na Apple TV+.
3: If you care about us, you're not gonna tell anyone about this at all. What about fingerprints?
4: We found nothing.
3: Where'd you get this?
5: He's got an airtight alibi.
4: There's just bitterness in you. And where

0: Mel Gibson konečně prozradil, co chystá ve dvoudílném pokračování Umučení Krista a rozhodně co nebude zbožná pohlednice. V rozhovoru pro americký Christian Post režisér přiznal, že si dovolil vyplnit mezery, které evangelia nechávají prázdná. Diváky prý čeká firmament před stvořením světa, peklo spravedlivých i peklo zatracených, pád andělů a původ satana. Sám Gibson kdysi scénář popsal jako acid trip a že nikdy nic podobného nečetl. Ježíše si tentokrát nezahraje Jim Caviezel, ale finský herec Jaakko Ohtonen. Rozpočet je zhruba 100 milionů dolarů na každý díl, tedy víc než šestinásobek toho původního. První část dorazí do kin v květnu 27, druhá o rok později. Kdo chce vědět víc, na našich stránkách zoomradio.cz najdete celý ten teologický blázinec rozepsaný v článku v sekci novinky.
1: I'm trying to tell you how I feel.

0: coming to Italy for the wedding. It's great to have our longest best friends here. You know we don't get together like we used to.
1: What you keep looking at? I think it's the hair.
2: Na Netflixu dnes přistála dramedie Proč jsem se to vlastně ženil? Třetí díl jedné z nejúspěšnějších sérií Tylera Perryho. Parta přátel, kterou diváci naposled viděli před 16 lety, se schází na svatbě. Marcus a Angela vdávají dceru Jasmine a sezvali všechny své nejbližší do Itálie k jezeru Como. Jenže po letech odloučení se rychle ukáže, že ať se změní cokoliv, ve skutečnosti zůstává všechno při starém. A když si tyhle páry uvědomí, jak moc jejich děti vyrostly k obrazu svému, začnou se ohlížet za tím, jaký příklad vlastně dali. A všem v hlavě zní ta stará dobrá otázka. Proč jsme se to vlastně brali? Tyler Perry film napsal, zrežíroval a taky si v něm zahrál, jak jinak. Vrací se prakticky celá původní sestava, tedy Tasha Smith, Michael J. White, Jill Scott, Richard T. Jones, Sharon Leal a Lemon Rucker. Novou tváří v sérii je Oscarová nominantka Taraji P. Henson jako matka ženicha. Natáčelo se ve dvou etapách, nejdřív loni na podzim v Lombardii u jezera Como a pak letos v lednu v studiích Tylera Perryho v Atlantě. A pokud dvě předchozí části neznáte, obě jsou na Netflixu taky, takže máte na jeden víkend postaráno o kompletní manželskou terapii. Proč jsem se to vlastně ženil? Najdete nyní na Netflixu.
3: Marriages are so perfect. We didn't tell you how unperfect we really are.
4: This is what real love is. It's ugly sometimes, it's messy, but it's beautiful and it's worth it.
5: Your sweet talking ain't working. All you know
4: that's love. I'm just telling you the truth.

0: 1979년 10월 26일 아주 오랫동안 이 순간을 기다렸다.
1: 액션! Na Disney Plus dnes startuje druhá a zároveň závěrečná řada jeho korejského dobového thrilleru Made in Korea. Kdo první sérii viděl, ví, o co jde. Pek Kite žil dvojí život. Ve dne agent korejské tajné služby, v noci nebezpečný podnikatel s pašeráckým impériem a jediného prokurátora, kterého si nemohl koupit, nakonec zdiskreditoval. Druhá řada se odehrává o 9 let později, na konci 70. let v jednom z nejbouřlivějších období moderních korejských dějin. Kite mezitím v KCIA vystoupal až těsně pod vrchol, jenže s mocí přišla i pozornost. Narazí na soupeře, který má vlastní vliv i ambice, a rozjíždí se nebezpečný boj o kontrolu, ve kterém může Kite přijít o všechno, co si vybudoval. Hlavní dvojici hrají dvě velká jména korejského filmu. Hyun Bin a Chong U-song. Režie se opět chopil U Min-ho, tvůrce úspěšných politických thrillerů, a sám to shrnul docela pěkně. Pokud byla první řada rvačkou dětí, druhá je soubojem dospělých. Made in Korea můžete nyní sledovat na Disney+.
2: Kite,

Dnes mám pro vás ještě přehled nejlépe hodnocených titulů, které vstoupily do kin v posledních dvou týdnech. Nejsilnější ohlasy si zatím drží japonské historické drama Samuraj a vězeň. Kiyoshi Kurosawa, mistr napětí, natočil svůj vůbec první dobový film a vzal si na to oceňovaný román Honobua Yonezawy. Rok 1578, hrad obklíčený vojsky a uvnitř série nevysvětlitelných úmrtí. Pán hradu musí spolupracovat s vlastním vězněm, geniálním strategem nepřátelského klanu. Detektivka v samurajské zbroji, chcete-li. Film měl premiéru v Cannes a kritici mluví o Kurosawovi na vrcholu sil. Hodně se mluví taky o snímku Sex a smrt v kempu Miasma a nůžky jsou zatraceně rozevřené. Hanahime Minder hraje režisérku, která má vzkřísit vyhaslou hororovou sérii a vyrazí za inspirací do původního letního kempu. Tam žije v ústraní bývalá hvězda té série v podání Gillian Anderson. Z profesní fascinace se stane něco mnohem více elektrizujícího, zatímco na dně jezera se probouzí staré zlo. Film si z Cannes odvezl Queer Palmu a tento titul publikum rozděluje na dva tábory. Buď vás dostane, nebo z kina odejdete dřív, než jste čekali. Ridley Scott se vrátil ke sci-fi po 9 letech s postapokalyptickým thrillerem Vzhlížet ke hvězdám. Jacob Elordi jako pilot Hick přežívá se survivalistou Benglim v podání Joshe Brolina v opevněné usedlosti, dokud ho záhadný rádiový signál nevytáhne do neznáma. Zajímavá věc, kritika snímek dost sepsula, ale diváci ho hodnotí výrazně líp než recenzenti, takže si na něj klidně udělejte vlastní názor. Z Francie dorazila Nedosažitelná láska s Virginie Efirou. Konec 50. let, provinční městečko, sekretářka Rachel a vzdělaný muž z bohaté pařížské rodiny. Vášnivá láska, která podle něj nemá budoucnost. Melodrama podle románu Christine Angot s výborným hereckým výkonem hlavní roli. A do kin se vrátila i klasika Terminátor 2, den zúčtování Jamesa Camerona. Schwarzenegger, Linda Hamilton, Tekutýkov a jedna z nejlepších akčních jedniček v dějinách žánru, které je letos 35 let. Dokumenty v kinech nabídly dva silné kousky. Osamělý vlk je české dokudrama Ondřeje Veverky o stíhači Raf Josefu Františkovi, Letci z 18 sestřely v bitvě o Británii. A Zápas století se vrací po 40 letech k slavnému čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986, k boží ruce, gólu století a taky k tomu, co se za tím zápasem skrývalo. Falklandy, národní hrdost a politika. Ani pyši švoři nepřijdou tento týden zkrátka. Do kin dorazilo animované Tajemství džungle o holčičce, která hledá ztraceného bratříčka v amazonském pralese. A na plátna se vrátily i dvě jistoty, Harry Potter a Kámen mudrců a pixarovská auta. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hovk

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin. V rámci nových premiér v kinech nemineme americkou dramedii Tony, která osvětluje start velkolepé kariéry Anthonyho Bourdaina. Čeká nás korejský horor Hope nebo pokračování Magické posedlosti. Tak si zítra nezapomeňte zase zapnout vaše milované Zone Radio. Nejenže budete vědět, na co vyrazit, ale také strávíte den s tou nejlepší muzikou v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno. Veacom.

0: příjem řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
10: Zoom. Hraní WC.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem,

0: podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Čtvrtky jsou ve znamení premiér v kinech a my si dnes dáme ochutnávku Tonyho, životopisné dramedie o hvězdě Anthony Bourdainovi. Nemineme ani fantasy komedii Magická posedlost 2, hororové sci-fi Hope z korejské dílny a artového Guru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Mr. Bourdain, the committee has decided to go with another student for the fellowship.
1: Fuck!
2: I need a job.
1: You work in a kitchen before?
2: Sorry.
1: Yeah.
3: Do kin můžete nově vyrazit na životopisnou dramedii Tony, která vypráví o létě, kdy se z rozjíveného 19-letého kluka začal rodit Anthony Bourdain. Psal se rok 1975 a mladý Bourdain chtěl být spisovatelem. Jenže žádost o prestižní stipendium mu neprošla a tak místo literární kariéry skončil na letní brigádě v rybí restauraci v přímořském Provincetownu na Cape Codu. A právě tam mezi ústřicemi, křikem a párou poprvé nakoukl do světa profesionální kuchyně. Provoz s vlastními pravidly, vlastním rytmem a partou lidí, kteří se navzájem provokují, ale zároveň drží nad vodou. Mladého Tonyho hraje Dominic Sessa, kterého si možná pamatujete jako protivného studenta z Oscarové komedie Alexandra Payna Zimní prázdniny. A šéf kuchaře, který si ho neochotně vezme pod křídla, stvárnil Antonio Banderas. Jeho postava má reálný předobraz. Podle scénáristy Lua Howie do ní tvůrci přenesli hodně z muže, kterému Bourdain přezdíval Bigfoot a který ho podle všeho nasměroval ke kuchařskému řemeslu. Vedle nich se objeví Leo Woodall jako hazardní kolega z kuchyně a Emilia Jones jako dívka, která Tonymu vidí až příliš dopřed do karet. Režie si chopil Kanaďan Matt Johnson, tvůrce oceňovaného Blackberry. A pozor, není to film o Bourdainově smrti ani jeho slávě. Je to příběh o tom, co bylo dávno předtím. Zahraniční kritika si pochvaluje především výkon Sassy a Banderase, méně už pak to, že jde spíš o lehčí pokrm než o plnohodnotné menu. Tony s Dominikem Sessou a Antoniem Banderasem hrají nově česká kina a na plátna ho přináší Continental Film.
1: Let me teach you this. This is how you open an oyster.
2: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
4: I was reminded I got on fine with modern living.
2: This guy, he's like a master chef.
5: We're gonna start with this special.
6: Every Friday, something fancy but not pretentious, something sexy, makes you wanna fuck, you know? Something only you can do. I'll

0: magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah. Huh? Okay.
2: Do kin dorazilo pokračování, na které faninky čekaly 28 let. Magická posedlost dvě vrací na plátna sestry Owensovy, tedy Sandru Bullock a Nicole Kidman. Připomeňme, že původní magická posedlost z roku 98 v kinech propadla, ale postupem času z ní vyrostla kultovka, ke které se lidi vracejí každý říjen jako k halloweenskému rituálu. Půlnoční Margarity, teta Francis, teta Jet a kletba, která zabíjí každého muže, do kterého se některá z žen rodu Owensových zamiluje. Pokračování jsou Sally a Jillian o pár dekád starší a nad rodinou se znovu stahují mraky. Kletba se totiž tentokrát obrací na další generaci a ochránit rodinu půjde jen tak, že sestry vytáhnou na světlo tajemství, které jejich rod držel pod pokličkou po staletí. Novou generaci čarodějek hrají Joey King a Maisie Williams, tedy Arya ze Hry o trůny, a přidává se i Lee Pace jako badatel v oblasti okultismu. A hlavně vracejí se i legendární tetičky Stockard Channing a Diane Wiest. Zahraniční kritika je zatím rozpolcená. Většina recenzentů se shoduje, že chemie mezi Bullock a Kidman funguje pořád skvěle, ale scénář je prý přeplněný a film o dobrých 20 minut delší, než by potřeboval. Což u legacy sequelů po 30 letech asi nikoho nepřekvapí. Fantasy čarodějnou komedii Magickou posedlost 2 uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: All this our undoing.
4: What if you guys were all just a little bit dramatic?
3: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
5: Is this real? Is he gonna die?
6: It's true. We're witches and the curse is real.
5: I will never trust you again.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 전에 친구들이랑 사냥을 나갔었어.
1: Ani milovníci drsnějších žánrovek nepřijdou tento týden zkrátka. Do kin vstoupil jihokorejský film Hope. Dostáváme se do konce 80. let a v zapadlé přístavní vesnici Hope Harbor, kousek od demilitarizované zóny, se začnou dít nepěkné věci. Někdo nebo spíš něco rozsápalo dobytek a pak i lidi. Policejní náčelník Boom Seok je pořádně neschopný strážce zákona, který se nechá přesvědčit místními lovci, že za vším stojí tygr. Jenže lovci, kteří se vydají do lesa bestii ulovit, se během chvilky sami stanou kořistí a to, co lidé považují za skutečnost, se ukáže být pouhým klamem. Z izolovaného incidentu se stane katastrofa s dosahem, který výrazně přesahuje jednu korejskou vesnici. Za filmem stojí Hong Jin-na, tedy režisér, který nás před 10 lety pořádně vyděsil okultním hororem Kvílení. Vedle korejských hvězd Jung Min Hwanga, In Sung Gazo a Ho Yun ze Squid Game se v obsazení objeví Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell a Cameron Britton. Jak přesně do korejské vesnice zapadnou, to uvidíte sami. Film měl premiéru hlavní soutěži v Cannes a zahraniční kritika se v podstatě shoduje na jednom. Je to divoká, brutální, místy až absurdně vtipná jízda, u které vám 2 hodiny 40 minut uteče rychleji, než čekáte. Zároveň se ale ozývají hlasy, že si film v poslední třetině dělá, co chce. Což mi u režiséra, který natočil Kvílení, přijde spíš jako doporučení než varování. Hope najdete nyní ve vašich kinech a do distribuce ho uvádí Vertica Entertainment.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: ce que tu veux, fais ce que tu es.
1: Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
0: Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
2: Do kin dorazil také francouzský psychologický thriller Guru a je to téma, které je dnes až nepříjemně aktuální. Mathieu Vasseur, kterému všichni říkají prostě Coach Matt, je nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Na pódiu plní haly prodává jasnost, sílu a katarzi a slibuje, že když si otevřete dětské rány, dosáhnete svého maximálního potenciálu. Jenže zapečlivě vyrobenou fasádou funguje mnohem znepokojivější mašinérie. Jak Mattův vliv roste, mění se přesvědčování v psychologickou nadvládu a sebepoznání v emoční závislost. A když se navíc na obzoru objeví nový zákon, který chce celé odvětví přísně regulovat, začne se koučovo impérium otřásat v základech. Hlavní roli si zahrál Pierre Niné, držitel Césara, kterého čeští diváci naposledy viděli jako hraběte Monte Cristo. Vedle něj se objeví Anthony Bajon, tanečnice a herečka Marion Barbeau a americký herec Holt McKellany, známý z Mindhunter, jako americký supercoach, který má velké plány s arénovou show v Las Vegas. Režisér Ryan Gosling přiznává, že jeho velkou inspirací byl Nightcrawler s Jakem Gyllenhaalem, tedy film o člověku, u kterého nikdy nevíte, jak daleko je ochotný zajít. Francouzská kritika byla k filmu poměrně vážná. Vytýká mu, že si na svoje téma úplně netroufl a že hlavní hrdina není tak zákeřně zábavný, jak by mohl být. Ninýho výkon ale chválí prakticky všichni. Guru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
1: Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
3: Pourquoi pas demander un diplôme d'état à chaque coach?
4: Pourquoi pas?
3: On va tous être au chômage, voilà, c'est plus clair ça?
4: Matt, le vote de la loi c'est dans 10 jours.
5: T'es pas non plus sur le monde des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
6: Je peux pas le dire. 4 důvody pro DAB.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC 2.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyber

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Tak co všechno dneska dorazilo do kin? Jihokorejská žánrová bomba Hope. Režisér Hong Jin-na se po 10 letech vrací se sci-fi hororem. V zapadlé přístavní vesnici Hope Harbor se něco zabydlelo v lesích. Místní si myslí, že jde o tygra a lovci, kteří se ho vydají ulovit, se rychle změní v kořist. Vedle korejských hvězd se v obsazení objeví Michael Fassbender, Alicia Vikander nebo Taylor Russell. Magická posedlost se vrátila do kin s dvojkou. Sandra Bullock a Nicole Kidman jako sestry Owensovy. Rodinná kletba se tentokrát obrací na jejich dcery a mimochodem vracejí se i legendární tečičky Stockard Channing a Diane Wiest. Zajímavou volbou je také životopisná dramedie Tony, portrét 19-letého Anthonyho Bourdaina dávno předtím, než se z něj stala kuchařská a cestovatelská legenda. Léto 1975, rybí restaurace a Antonio Banderas jako šéf kuchař, který si toho arrogantního kluka neochotně vezme pod křídla. Z Francie dorazil do kin psychologický thriller Guru o nejsledovanějším koučovi osobního rozvoje ve Francii, který na pódiu prodává katarzi a proměnu, jenže za tou fasádou funguje docela jiná mašinérie. Česká premiéra v kinech se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu a je to tragikomedie Adolfa Ziky podle divadelní hry Enigmatická variace, kterou Erik Emanuel Schmidt napsal kdysi přímo pro Alana Delona. Martin Stránský hraje nobelovského spisovatele Abela Znorka, který žije v luxusním srubu daleko od lidí, a Ondřej Sokol novináře, co za ním přijede na zdánlivě obyčejný rozhovor. Jenže s každou další otázkou je jasnější, že přijel kvůli něčemu úplně jinému. Milovníci Britpopu si přijdou na své u dokumentu Oasis Don't Look Back in Anger, který mapuje comeback turné Liama a Noela Gallagherových z loňského roku. A pozor, obsahuje vůbec první společný rozhovor bratrů po více než 20 letech. Scénář má na svědomí Steven Knight, tvůrce Gangu z Birminghamu. Do kin míří i animované pásmo Tahle země není pro slimáky, 3 krátké filmy o těch, co se nevejdou do pravidel světa kolem sebe. A pro vaše píďata je v kinech nastartovaná francouzská animovaná Dívka v oblacích. 10letá Providence, mluvící morče Airbag a kouzelné pero, které dokáže proměnit fantazii ve skutečnost. Tolik dnešní čtvrteční nálož premiér v kinech. Hovk!

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme záhadu, u které si i profesionální astrofyzici škrábou hlavu. Rentgenová observatoř Chandra, jak informuje NASA, objevila sprusunovou třídu objektů v jiných galaxiích. A ty se chovají tak, že se to nedá srovnat s ničím, co jsme doposud viděli. Ty objekty totiž vydávají nezvykle nízkoenergetické rentgenové záření, ale zároveň naprosto zuzivou dávku ultrafialového světla. Představte si někoho, kdo šeptá a řve současně. Přesně tohle dělá vesmír a nikomu nic nevysvětluje. A teď to nejlepší. Astronomové se domnívají, že tahle novinka může pomoct vyřešit ne jednu, ale hned dvě dlouholeté otázky astrofyziky. Dvě za cenu jedné. Takové akce nabízí obvykle jen supermarket, ne kosmos. Takže až vám příště někdo řekne, že už je všechno objevené, připomeňte mu, že vesmír má stále v rukávu karty, o kterých jsme neměli tušení. A já se s vámi loučím jako vždy s vyhlídkou na dalších pár tisíc kilometrů ticha. Mějte se pozemsky.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

První dva singly se ujaly v americké dance hit parádě, ale nic moc. V létě vydala po sobě pojmenovanou debutovou desku, která už zaznamenala zářezy i v zahraničí. A v září 83 Madonna Řekněme září a Zatraceně žhavý drát. 7. září vypustila single Holiday. A 9. září 83 vychází single Lucky Star, přičemž oba se konečně dostanou i do hlavní americké hitparády. Holiday si uzme 16. příčku a Lucky Star dokonce 4. místo. A jaké

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zaviná

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, dádej Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a hlavně na sůl. Život, jako známe, potřebuje tekutou vodu a snesitelné teplo. Mars nabízí obojí, jenže někdy naraz. V noci stoupá vlhkost, ale klesne to na minus 80 stupňů. Ve dne se ohřeje na nulu, jenže slunce veškerou vlhkost okamžitě odpaří. A teď to přijde. Tým Anny Bognárové z Univerzity ELDE popsal, jak by se s tím mohly poradit krystalky soli. Za mrazu se halit stáhne asi o 0,5%. Otevřou se mikroskopické pukliny, sůl naseje vodu ze vzduchu a ráno se krystal teplem rozepne a trhlinku zavře. Uvnitř zůstane kapalná voda, chráněná před ultrafialovým zářením, ale s dostatkem světla na fotosyntézu. Jak píše Universe Today, obdobně žijí cyanobakterie v chilské Atakamě. Kosmické záření a chloristány zůstávají problémem. Jistota to není žádná. Tak si dnes u večeře solte trochu velkorysej, ať máte s Marsem něco společného.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.

0: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
0: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
0: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
0: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
0: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
0: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
0: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
0: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
0: Chci si užít dan zda tvá.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. nakoleipěšky.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: Lístva compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba. Recovery plan.
3: Endpoint detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test, lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Následující příběh byl inspirován skutečnými událostmi.
2: Říká vám něco jméno Foxmart?
3: Ano, znám. Studoval psychologii na Oxfordu. Je to snad nejlepší analytik v oblasti násilného zločinu. U nás na fakultě se mu říkával strašidelný mádr.
4: Televizní stanice Fox nám servíruje 10. září 1993 zatraceně mysteriózní sci-fi, které se záhy stane synonymem mrazivé televizní zábavy 90. let a obrovským kultem. Akta X.
3: Agente Mulder? Jsem Dana Scaliová, mám pracovat s vámi.
5: Řekl bych, že takovou postu si snad ani nezasloužím. Koho jste vytočila, že vás šoupnuli zrovna sem?
4: A seriál Akta X katapultuje téměř neznámé herce Gillian Anderson a Davida Duchovného do pozice televizních hvězd.
3: Musím říct, že se na práci s vámi těším. Bude to zajímavé.
5: Opravdu? Já myslel, že vás poslali, abyste mě špehovala.
4: Autor Chris Carter počítá s 5 sériemi a následnými filmy, ale stanice Fox si nebude chtít vzít extrémní úspěch seriálu a především sledovanost. A tak přiměje Cartera i s hlavními protagonisty k dalšímu pokračování.
5: Vysvětlíte mi, proč má FBI ve zvyku tyhle případy označit jako nevysvětlitelný jevy a ignorovat je? Řekněte, věříte v existenci mimozemšťanů?
4: Akta X budou pro Fox jednoduše hitem, který se zalíbí i kritice. Zpočátku kultovní seriál, poté prubířský kámen popkultury, který bude narážet na nedůvěru veřejnosti k vládě a velkým institucím a vyústí v nehasnoucí konspirační teorie.
5: Jestli to není člověk, tak co to je?
3: Možná je to orangutan.
5: Chci vzorky tkáně, krevní skupinu, toxikologii a genetický rozvoj.
3: To snad ne. Přece vážně nevěříte, že je to nějaký mimozemšťan.
4: Jak samotný seriál, tak hlavní herci Duchovny Anderson obdrží několik ocenění a tato temná show se stane se svými 11 sezónami nejdéle vysílaným sci-fi seriálem v historii americké televize.
5: Nejsem Fox Scaliová. Nechápu to tak jako vy.
6: Scaliová, to jsem já. Mluvil jsem s okresní prokuraturou v Rain County v Oregonu. Všechny dokumenty, co jsme spolu zpracovali, jsou pryč. Musíme si promluvit.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Mars a hlavně na sůl. Život, jako známe, potřebuje tekutou vodu a snesitelné teplo. Mars nabízí obojí, jenže někdy naraz. V noci stoupá vlhkost, ale klesne to na minus 80 stupňů. Ve dne se ohřeje na nulu, jenže slunce veškerou vlhkost okamžitě odpaří. A teď to přijde. Tým Anny Bognárové z Univerzity ELDE popsal, jak by se s tím mohli poradit krystalky soli. Zamrazu se halit stáhne asi o 0,5%. Otevřou se mikroskopické pukliny, sůl nasaje vodu ze vzduchu a ráno se krystal teplem rozepne a trhlinku zavře. Uvnitř zůstane kapalná voda, chráněná před ultrafialovým zářením, ale s dostatkem světla na fotosyntézu. Jak píše Universe Today, obdobně žijí cyanobakterie v chilské Atakamě. Kosmické záření a chloristány zůstávají problémem. Jistota to není žádná. Tak si dnes u večeře solte trochu velkoryseji, ať máte s Marsem něco společného.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: 24 minuty a nejvyšší rychlost člověka v atmosféře.
1: We were breaking barrier. We were setting new goals and exceeding those goals.
0: Joe Kittinger, přezdívaný muž, který spadl z vesmíru, odešel z armády v 70.

0: vstává po čtyřdenním letu z Ameriky do Itálie a stává se prvním člověkem, který přeletěl balónem přes Atlantik. Kittinger tak vytvořil rekord jak v nejdelším samostatném letu balónem, tak ve vzdálenosti pro typ použitého horkovzdušného balónu. Hey, Birdio!
1: I had a lot of fun flying across the Atlantic, and I hope we get a sponsor for a Around the World flight.
2: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Krásne ráno všetkým. Začína ranné veci, toto je Zun Radio DA+.
1: Zun.
0: Pozdravia Samples.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Nistva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kostelstva.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: by Antesto. cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
8: Zun. Hraní WC. Wake up, sleepyhead.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. This is a power play.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme záhadu, u které si i profesionální astrofyzici škrábou hlavu. Rentgenová observatoř Chandra, jak informuje NASA, objevila sprusunovou třídu objektů v jiných galaxiích. A ty se chovají tak, že se to nedá srovnat s ničím, co jsme doposud viděli. Ty objekty totiž vydávají nezvykle nízkoenergetické rentgenové záření, ale zároveň naprosto zuzivou dávku ultrafialového světla. Představte si někoho, kdo šeptá a řve současně. Přesně tohle dělá vesmír a nikomu nic nevysvětluje. A teď to nejlepší. Astronomové se domnívají, že tahle novinka může pomoct vyřešit ne jednu, ale hned dvě dlouholeté otázky astrofyziky. Dvě za cenu jedné. Takové akce nabízí obvykle jen supermarket, ne kosmos. Takže až vám příště někdo řekne, že už je všechno objevené, připomeňte mu, že vesmír má stále

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hello, Elliot. I'm listening.
2: Well, you see, Dr. Crane, I have this problem. I'm a salesman.
1: A salesman? How old are you?
2: 43.
1: 43.
3: Televizní sitcom o životě Frasera, vysílajícího pravidelnou psychologickou poradnu v rozhlasové stanici, se během první sezóny stal obrovským hitem a 11. září 94 získává 4 ceny Emmy v hlavních kategoriích, včetně nejlepší komediální série roku, a rozjede tím tak zisk stovek cen v nejprestižnějších soutěžích.
2: I'm 43. I was going to say my problem is I have a very young sounding voice that people make fun of all the time.
1: Oh, I'm so sorry, Elliot. Yeah, but that was very insensitive of me.
3: Komedie Frasier přináší hromadu humoru, skvěle napsané a vybudované dialogy, ale také novou hereckou star. Titulka Entertainment Weekly hovoří jasně. Je svůdný, je sexy, je čistokrevný. Moose, super chytrý Jack Russell hrající Eddieho, vede žebříček nejmocnějších nelidí v showbiznesu. Je skutečně k sežrání a jeho kariéra jde strmě nahoru.
4: A family really looking to find a new life for him because he had been nothing else but a terror. Small dog in the shape of a big troublemaker.
3: Ve 2 letech byl adoptován cvičitelkou pejsků u filmu a jen za půl roku přípravy plné zábavy a fascinujících úkolů byl Moose schopen nastoupit do seriálu, najít své pravé poslání, stát se hvězdou a získat si srdce všech.
4: The perks of being a dog star are pretty great. He gets tons of gift. He will be picked up by a limousine and he gets to travel first class.
3: Moose byl pozván už do všech televizních show. Vozí se v limuzínách a létá pouze první třídou. Zkrátka superstar se vším všudy. Stále si ovšem libuje v honění veverek, chytání bronzu na sluníčku, horských túrách a v odpadcích.
4: Jump in the trash will just be totally

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den s dětma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zoom Rádia a Huči Kuči Tance. Čtvrtky jsou ve znamení premiér v kinech a my si dnes dáme ochutnávku Tonyho, životopisné dramedie o hvězdě Anthony Bourdainovi. Nemineme ani fantasy komedii Magická posedlost 2, hororové sci-fi Hope z korejské dílny a artového Guru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?

0: Bourdain, the committee has decided to go with another student for the fellowship.
1: Fuck!
2: I need a job.
3: You work in a kitchen before?
4: Sorry.
2: Yeah.
5: Do kin můžete nově vyrazit na životopisnou dramedii Tony, která vypráví o létě, kdy se z rozjíveného 19-letého kluka začal rodit Anthony Bourdain.

0: Psal se rok 1975 a mladý Burdane chtěl být spisovatelem. Jenže žádost o prestižní stipendium mu neprošla a tak místo literární kariéry skončil na letní brigádě v rybí restauraci v přímořském Provincetownu na Cape Codu. A právě tam mezi ústřicemi, křikem a párou poprvé nakoukl do světa profesionální kuchyně. Provoz s vlastními pravidly, vlastním rytmem a partou lidí, kteří se navzájem provokují, ale zároveň drží nad vodou. Mladého Tonyho hraje Dominic Sessa, kterého si možná pamatujete jako protivného studenta z Oscarové komedie Alexandra Payna Zimní prázdniny. A šéf kuchaře, který si ho neochotně vezme pod křídla, stvárnil Antonio Banderas. Jeho postava má reálný předobraz. Podle scénáristy Lua Howie do ní tvůrci přenesli hodně z muže, kterému Bourdain přezdíval Bigfoot a který ho podle všeho nasměroval ke kuchařskému řemeslu. Vedle nich se objeví Leo Woodall jako hazardní kolega z kuchyně a Emilia Jones jako dívka, která Tonymu vidí až příliš dopřed do karet. Režie si chopil Kanaďan Matt Johnson, tvůrce oceňovaného Blackberry. A pozor, není to film o Bourdainově smrti ani jeho slávě. Je to příběh o tom, co bylo dávno předtím. Zahraniční kritika si pochvaluje především výkon Sassy a Banderase, méně už pak to, že jde spíš o lehčí pokrm než o plnohodnotné menu. Tony s Dominikem Sessou a Antoniem Banderasem hrají nově česká kina a na plátna ho přináší Continental Film.
1: Let me teach you this. This is how you open an oyster.
2: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
3: I was reminded I got on fine with modern living.
2: This guy, he's like a master chef.
4: I'm gonna start with this is special.
5: Every Friday, something fancy but not pretentious, something sexy makes you wanna fuck, you know? Something only you can do.
3: I'll

0: no magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah. Huh?
2: Do kin dorazilo pokračování, na které faninky čekaly 28 let. Magická posedlost 2 vrací na plátna sestry Owensovy, tedy Sandru Bullock a Nicole Kidman. Připomeňme, že původní magická posedlost z roku 98 v kinech propadla, ale postupem času z ní vyrostla kultovka, ke které se lidi vracejí každý říjen jako k halloweenskému rituálu. Půlnoční Margarity, teta Francis, teta Jet a kletba, která zabíjí každého muže, do kterého se některá z žen rodu Owensových zamiluje. Pokračování jsou Sally a Jillian o pár dekád starší a nad rodinou se znovu stahují mraky. Kletba se totiž tentokrát obrací na další generaci a ochránit rodinu půjde jen tak, že sestry vytáhnou na světlo tajemství, které jejich rod držel pod pokličkou po staletí. Novou generaci čarodějek hrají Joey King a Maisie Williams, tedy Arya ze Hry o trůny, a přidává se i Lee Pace jako badatel v oblasti okultismu. A hlavně vracejí se i legendární tetičky Stockard Channing a Diane Wiest. Zahraniční kritika je zatím rozpolcená. Většina recenzentů se shoduje, že chemie mezi Bullock a Kidman funguje pořád skvěle, ale scénář je prý přeplněný a film o dobrých 20 minut delší, než by potřeboval. Což u legacy sequelů po 30 letech asi nikoho nepřekvapí. Fantasy čarodějnou komedii Magickou posedlost 2 uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: All this I'm doing. What if you guys were all just a little bit dramatic?
4: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
5: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. We're witches and curses real.
5: I will never trust you again.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. Lisa Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Kostovská. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 전에 친구들이랑 사냥을 나갔었어.
1: 아니 milovníci drsnějších žánrovek vek nepřijdou tento týden zkrátka. Do kin vstoupil jihokorejský film Hope. Dostáváme se do konce 80. let a v zapadlé přístavní vesnici Hope Harbor, kousek od demilitarizované zóny, se začnou dít nepěkné věci. Někdo nebo spíš něco rozsápalo dobytek a pak i lidi. Policejní náčelník Boom Seok je pořádně neschopný strážce zákona, který se nechá přesvědčit místními lovci, že za vším stojí tygr. Jenže lovci, kteří se vydají do lesa bestii ulovit, se během chvilky sami stanou kořistí a to, co lidé považují za skutečnost, se ukáže být pouhým klamem. Z izolovaného incidentu se stane katastrofa s dosahem, který výrazně přesahuje jednu korejskou vesnici. Za filmem stojí Hong Jin-na, tedy režisér, který nás před 10 lety pořádně vyděsil okultním hororem Kvílení. Vedle korejských hvězd Jung Min Hwanga, In Sung Gazo a Ho Yun ze Squid Game se v obsazení objeví Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell a Cameron Britton. Jak přesně do korejské vesnice zapadnou, to uvidíte sami. Film měl premiéru hlavní soutěži v Cannes a zahraniční kritika se v podstatě shoduje na jednom. Je to divoká, brutální, místy až absurdně vtipná jízda, u které vám 2 hodiny 40 minut uteče rychleji, než čekáte. Zároveň se ale ozývají hlasy, že si film v poslední třetině dělá, co chce. Což mi u režiséra, který natočil Kvílení, přijde spíš jako doporučení než varování. Hope najdete nyní ve vašich kinech a do distribuce ho uvádí Vertica Entertainment.

0: que tu veux. Fais ce que tu es.
1: Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
0: Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
2: Do kin dorazil také francouzský psychologický thriller Guru a je to téma, které je dnes až nepříjemně aktuální. Mathieu Vasseur, kterému všichni říkají prostě Coach Matt, je nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Na pódiu plní haly prodává jasnost, sílu a katarzi a slibuje, že když si otevřete dětské rány, dosáhnete svého maximálního potenciálu. Jenže zapečlivě vyrobenou fasádou funguje mnohem znepokojivější mašinérie. Jak Mattův vliv roste, mění se přesvědčování v psychologickou nadvládu a sebepoznání v emoční závislost. A když se navíc na obzoru objeví nový zákon, který chce celé odvětví přísně regulovat, začne se koučovo impérium otřásat v základech. Hlavní roli si zahrál Pierre Ninet, držitel Césara, kterého čeští diváci naposledy viděli jako hraběte Monte Cristo. Vedle něj se objeví Anthony Bajon, tanečnice a herečka Marion Barbeau a americký herec Holt McKellany, známý z Mindhunter, jako americký supercoach, který má velké plány s arénovou show v Las Vegas. Režisér Ryan Gosling přiznává, že jeho velkou inspirací byl Nightcrawler s Jakem Gyllenhaalem, tedy film o člověku, u kterého nikdy nevíte, jak daleko je ochotný zajít. Francouzská kritika byla k filmu poměrně vážná. Vytýká mu, že si na svoje téma úplně netroufl a že hlavní hrdina není tak zákeřně zábavný, jak by mohl být. Ninýho výkon ale chválí prakticky všichni. Guru najdete nově v českých kinech díky Film Europe.
1: Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
3: Pourquoi pas demander un diplôme d'état à chaque coach?
4: Pourquoi pas?
5: On va tous être au chômage.
6: Voilà, c'est plus clair, ça.
7: Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours.
8: T'es pas non plus sur le monde des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
9: Je peux pas le dire.
10: 4 důvody pro DAB.

Tak co všechno dneska dorazilo do kin? Jihokorejská žánrová bomba Hope. Režisér Hong Jin-na se po 10 letech vrací se sci-fi hororem. V zapadlé přístavní vesnici Hope Harbor se něco zabydlelo v lesích. Místní si myslí, že jde o tygra a lovci, kteří se ho vydají ulovit, se rychle změní v kořist. Vedle korejských hvězd se v obsazení objeví Michael Fassbender, Alicia Vikander nebo Taylor Russell. Magická posedlost se vrátila do kin s dvojkou. Sandra Bullock a Nicole Kidman jako sestry Owensovy. Rodinná kletba se tentokrát obrací na jejich dcery. A mimochodem vracejí se i legendární tečičky Stockard Channing a Diane Wiest. Zajímavou volbou je také životopisná dramedie Tony. Portrét 19-letého Anthonyho Bourdaina dávno předtím, než se z něj stala kuchařská a cestovatelská legenda. Léto 1975, rybí restaurace a Antonio Banderas jako šéf kuchař, který si toho arrogantního kluka neochotně vezme pod křídla. Z Francie dorazil do kin psychologický thriller Guru o nejsledovanějším koučovi osobního rozvoje ve Francii, který na pódiu prodává katarzi a proměnu, jenže za tou fasádou funguje docela jiná mašinérie. Česká premiéra v kinech se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu a je to tragikomedie Adolfa Zyky podle divadelní hry Enigmatická variace, kterou Erik Emanuel Schmidt napsal kdysi přímo pro Alana Delona. Martin Stránský hraje nobelovského spisovatele Abela Znorka, který žije v luxusním srubu daleko od lidí, a Ondřej Sokol novináře, co za ním přijede na zdánlivě obyčejný rozhovor. Jenže s každou další otázkou je jasnější, že přijel kvůli něčemu úplně jinému. Milovníci Britpopu si přijdou na své u dokumentu Oasis Don't Look Back in Anger, který mapuje comeback turné Liama a Noela Gallagherových z loňského roku. A pozor, obsahuje vůbec první společný rozhovor bratrů po více než 20 letech. Scénář má na svědomí Steven Knight, tvůrce Gangu z Birminghamu. Do kin míří i animované pásmo Tahle země není pro slimáky, tři krátké filmy o těch, co se nevejdou do pravidel světa kolem sebe. A pro vaše píďata je v kinech nastartovaná francouzská animovaná Dívka v oblacích. Desetiletá Providence, mluvící morče Airbag a kouzelné pero, které dokáže proměnit fantazii ve skutečnost. Tolik dnešní čtvrteční nálož premiér v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že preferujete rádio před samohrajkami a především, že jste si v přehršli stanic našli tu nejlepší. Zun rádio, které vám přináší pohodovou náladu a pořádné bangry v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí Čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Log Management, SOC
2: Recovery Plan. Endpoint Detection,
3: Multifactor.
2: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Zoo.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zoo rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
2: This right here is a power play.

track s názvom I Feel Love. South Bloom.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme čerstvé zprávy o mezihvězdné kometě 3I Atlas, tom třetím návštěvníkovi z cizí soustavy, který nám proletěl kolem Slunce a zase mizí do tmy. Astronomové z univerzity v Northumbrii zamířili na její ohon spektrograf VEAV na 4-metrovém dalekohledu Williama Herschla a našli v uvolněném plynu 5 různých jontů najednou. Dusík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodu i uhlovodíky. A z poměru dusíku ke kysličníku uhelnatému vypočítali, že kometa vznikla při teplotě pod minus 240 stupňů Celsia, tedy kdesi na ledovém okraji své domovské soustavy. Jak popisuje Universe Today, je to vůbec poprvé, co se takový detail u mezihvězdného tělesa podařilo zachytit. Cizinec, který nám o sobě prozradí celý rodný list, aniž by zpomalil. To se cení. Tak ať vám dnes svítí i to, co je hodně daleko. Mějte se pozemsky.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.